Juice and all.

jsou 3 hodiny na rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

I'm used to it by now. Just breathe.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Říci večer s rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
2: Let me see.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Ministr zahraničí Petr Mačinka sebevědomně tvrdil, že prezident Petr Pavel nepojede na summit NATO do Ankary a v Turecku se nezúčastní večeře státníků. Nakonec se však prezident Pavel na této neformální večeři objevil, čímž se Mačinkovi předchozí výroky ukázaly jako nepřesné. Tento incident ilustruje proměnlivý charakter diplomatických plánů a důležitost přizpůsobivosti v mezinárodních vztazích. Po chladnějších dnech se do České republiky vrátí teplé počasí s teplotami dosahujícími až 30 stupňů Celsia. Slunečný charakter bude převládat, avšak přehánky jsou možné. Teplé podmínky mohou přetrvat i v příštím týdnu, což přináší příležitosti pro venkovní aktivity. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš zveřejnili videa k summitu NATO v Ankaře, kde hodnotili jeho průběh kladně. Zdůraznili však, že Česko je na tom nejhůře z hlediska procentuálních výdajů na obranu. Premiér vyjádřil přesvědčení, že českou delegaci správně zastupovala vláda. Práce na Kbelské ulici v Praze, které měly být dokončeny do 15. srpna 2024, nabírají na zpoždění. Místo očekávaného ruchu se tam často objevuje jen pár dělníků. Společnost TSK tvrdí, že intenzivní aktivity probíhají hlavně pod zemí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Krásný dobrý den, dámy a pánové, naladili jste se Radio B a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. No jasně, je to tady MC Marky, ten co má rád pivopárky a dobrou taneční hudbu. Kdo to ví, Radio B, sál jsem černý kotel a nadupal jsem to dobrou muzikou. Funky, soul, jazz, rock and roll. Budeme rock'n'rollovat, budeme rapovat, budeme stepovat, rytmus milovat. No tak co? Are you ready? No tak pojďme!

středu jednou za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování. Udělejte si pěkný místečko, protože mám pro vás pěkný nášup. Jup, haha, yeah man. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. Rak, rak, rak, rak, rak, rak, rak, The Funk Soul Brada. Tak co, jste připraveni? Já teda jo. Budeme kroutit celý dělem hlavou, rukama, nohama. Bude to fajn, bude to cool, bude to pecka. Dneska slunce svítí a to se Márovi líbí. Natáhnu barevný oblečky, uděláme nějaký fajn fotečky. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a jako vždycky, na uvítanou si dáme nějakou funk.

lákavou záležitost. Jo, a řeže to jak pila, přichází totiž Markus Milaj, Juju. Přesně tak se jmenuje první single, takže pojďme na to, startujeme, dámy a pánové. Vynejte si repráky pěkně do oken, protože to nebude dobrý. Tak jdeme na to, 1, 2, 3, 4, je tady Black Eintopf.

No jo, funky funky, zapomeň na to, co si kdy pil. Na řadě Swinger Over and Gypsy Hill. Wow, pár kill, dodám sil. Jedu ve stylu black music, to znamená žádně z klidu. Odáme se electro swingu, přesně tuhletu muziku tady pouštíme. Takže trochu swingu a trochu moderny. A to mám rád. Mám rád, když to šlape. Mám rád, když basy duní. A hrajou chlapci, co umí. No tak pojďme na to. Dobrá hudba se posílá vždy do uší pěkně nahlas. Ať to vědí sousedi, ať to vědí váš miláček, ať to vědí vaše žena, vaše tchyně, prostě úplně všichni. Swing time na Radio B. No tak pojďme na to. 1, 2, 3, 4.

Say howdy, howdy, ho. Say howdy, howdy, ho. No tak co, lidičky, jak se vám to líbí? Jedeme pěkně z kopce. Nejdřív to bylo funky, teď tady byl electro jazz. Hrajeme Count Basie, hrajeme taky Chris Cross. Na řadě je tady Diana Ross a její partička, která si říkala The Supremes. Dáme si tak trošičku rock'n'rollovou záležitost, kterou určitě znáte od Jerry Lee Lewis. No jasně, money, money, money, ty jsi moje honey. Oho, tentokrát pod taktovkou partičky, která se říká Senior Citizens Mix, to bude skvělý. A nebude to žádný kicks, takže pojďte, ať je rock and roll, ať je soul a funky. Are you ready? Pojďte tleskat na druhou, protože černá muzika se takhle tleská. No tak jo, money!

da. Jo, jo, jo, prachy, prachy, prachy. Prachy nemám, prachy, já mám hrachy. A když je nemáš, tak seš pod tlakem. Provzu tě nočním vlakem a budu tě k tomu rapovat. Kdo přichází, kdo to ví? No jasně, bude to Chuck D, skupina Public Enemy pod taktovkou Peter Rock. Je to klad. Klad, klepity klap, bude to rap. 90-kový hip-hop, který patří do našeho kotle. No tak si to pojďme užít. Night Train, Public Enemy, number one. One, one, one, one. Flavor 4.

Hit the drum on. Hit the drum on. Hit the drum on. Hit the drum on. Get wicked. Oh, oh, oh, oh. No, tak tohle to byly skvělý Public Enemy. Night Rain. Ať to bylo Fight the Power. He got gained. Give it up, give it up. Tuhle tu partičku mám vážně rád a v našem černém hrnci to stále bubla. Je to fakt mania, když přichází Radio Mania. Tohle to je další pecka z našeho kotýlku. Přicházíme trošičku do nudžezový náladičky. Hoho, zábavičky. Pojďte na to, budeme tančit dál. Stále jsem tu s vámi, MC Marky, a tohleto je Black Iron Top, nejlepší pořad na světě.

No, tak co, jak se vám líbí tahle ta pecička? No jo, jo, chce se mi na parket s nějakou kočkou jít. Když hraje DJ Apollo Beat, jedeme retro, jeme vědro, vypiju vědro. Jak je libo, piju pivo a limo a stále pouštím dobrou muziku. Zůstáváme v 80. letech, přichází True's Love Injection. Takže pořádná injekce do vašich žil. Zapomeň na to, jak jsi žil. Žil, páni, dokonalý rým. Já to vím a jdeme dál, takže jo, další pecka dance 80. let.

Yo, yo, yo, yo, Radio B. O, oh, tak, to je Music Land. Připravené do éteru z Polska Alex Band. Výběr z nejlepších LPček. Hrajeme si jazzíček. Výběr pana Máry. O, oh, připravte si afra, hranatý káry, protože za rohem jsou sedmdesátky. Jak jsem slíbil, přímo z Polska přichází jeden skvělý band. A to přímo Alex. Takže takováhle hudba k nám taky patří. A už jsme v 70. letech a tohle to mám vážně rád. Další dekáda je před náma. Tak jo, pojďme na to. Volume Max.

Jo, tak tohle tomu říkám pořádná jazzová muzika. Jo, je tady 38. minuta našeho pořadu Black Eintop. A je Vlaďka, Hanka, Dominik i Šárka. Hlavně ať tu není válka, war, ať zazní chor. Přesně tak, rok 1977, Galaxy Funky Perfection. Tak pojďme na to. Už si nasadte ty afra a pořádně si vemte kalhoty do zvonu, protože teď to přichází. Světelná podlaha hlanatý káry, hoho, od MC Omary. Přímo do vašich uší na rádio B do celého světa. Hudba Geta, takový je Black Eintop. Jednou za 14 dní živáč a pak v pravidelných opakováních. Jste tu s námi? Já teda jo, já jsem tady stále s váma. War.

Wow, tak tohle byla kapela War a tato rozjela jako tank. What is the funk 1975? Jestli jste šílení, tak to jsem rád, že jste tady, protože my hrajeme jenom pro samý šílence. Budeme pokračovat dál. What it is the funk 1975? Kapela Apolis. Oh, takže to je jasný. Mám rád lidi, nemám rád klepy, mám rád rapy a doufám, že nás poslouchá moje sestra Epi. Hej, děvče, jsi funky? Já doufám, že jo, protože všichni jsou kolem mě funky, všichni jsou šílenci. A proč? Protože milé Black Eyed Peas.

Wa-pa-pa-ra-pa. Wa-pa-pa-ra-pa. Say wa-pa-pa-ra-pa. No hej, baby, ho, kroutíš dobře bokama. Ušima, pusou, vokama. S klukama rozjedeme break. Au, teď jsem trochu hejk. Tohle jedou mladí, co rádio lébe ladí. A jedeme stále dál, dámy a pánové. Rozjeli jsme to v 70. letech, v 70. letech a pojedeme dál. Wolfgang Dauner, Just Bring It Out. To znamená, že přechází další taková věcička, jednou nohou v 70. a druhá v 60. Wolfy, mhm. Dobrý, to má grády. Tak jedeme dál. Co je na to?

Ladies and gentlemen, nevím jak vy, ale mně to připadá jako neskutečná záležitost. Je to fakt real, anebo je to Matrix? Jakoby tam na kytáru hrál samotný Jimi Hendrix. So, 60. léta, skvělá doba. Já od Majku zdravím kámoše DJ Loba. No jasně, pana Rapmana. Pokračujeme dál, jsou tady 60. léta. Stick up, baby, hrej mi. Radio B, Boyk Eintopf.

Rapeři, kteří si říkali Calvin's Angles Bank, CB. A tohle byla klasická Motownová záležitost ze 60. let. Ladies and gentlemen, máme tady první polovinu našeho pořadu za námi. A náš Eintop je stále plný dobré muziky. Stále ještě jednou nohou v 60. letech, ale za chvíli přijde něco jako rock and roll. Eddie's thing, so, takže stále funky, funky, naplný pecky. Pozdravu všechny kecky, buďte blázni, nebuďte normální, pojďte dělat blbosti, život je strašně krátkej a muzika je skvělá.

0: No tak co, kluci a holky, no, já vám něco povím, buď Black Music věrnej, ať si žlutej, bílej nebo černej, budeš tančit, budeš skákat, nebudeš se flákat, groove bude tě lákat, a sousedi, no tak ty budou kdákat, a co se nám si řeknou,
1: je to monotónní, sprostý, nemá to melodii, všechno se tady houpe, to se nedá,
0: no to se vážně nedá. Protože tohle je funky a to se poslouchá pěkně na vás. MC Mark je týpek a bude to vtípek, přichází totiž Joker, jo, jedna noha v šedesátkách a hned přichází Mr. Rock and Roll Ambrosilos, je to tady, tak pojďme na to, máme 55 minut.

Wow, good, good loving, já vám něco povím, nejhorší je zima a když kručí břicho, následuje ticho, takže je to fakt fajn, když svítí sluníčko, tohle byl Chubby Checker pro tebe, Procházková Haničko, a teď budu hrát pro svoji maminku, protože ta miluje rock and roll music a já, stejně jako já, asi to mám po rodičích. Dick Laurie, dobrá rock and rollová jízda, takže tady máme 50. léta, tohle chutná.

Wow, glory, glory, tohle byl The Gloria, Ballroom Baby a DJ Hraj mi, pokračujeme dál. Pro rock and roll šel bych na třeba severní pól. Rock, rock and roll, tohle mu ta další rock and rollová záležitost šmrcla Red and Blue.

Rock, rock, je to tak, ladies and gentlemen, no, skvělá záležitost, Hank Ballard. Takže uzavíráme pomalu 50. léta. Připadám si jako v ringu, když přidám trošičku do kotlíčku swingu. Oh, pana Harrise. Love and Machine 1951. To znamená, že pomalu, ale jistě se dostaneme na hranici. Swing music.

no tak co, je to rock and roll, je to rhythm blue, anebo boogie woogie, ať zazní ti, co umí, ať to pěkně duní, a tak zní moje heslo, k vašim uším se to pěkně steslo, jak jsem slíbil, přichází 40. léta, to znamená swingová éra, takže se převlíkněte, vyzvěte své slečny a pojďte tančit.

No tak jo, tohle to byly skvělý 40. léta, kdy se lidi pěkně oblíkali, no a na parketech to opravdu žilo, protože do našeho pořadu patří i klasický jazz. Dáme si Crusaders, bude taková záležitost, která nás dostane zase trošičku na jinou úroveň, a pak už si začneme repovat, co vy na to? Mám to rád, mám rád vás, mám rád celý svět a hlavně tohle rádio, jazz, oh yes.

A jo, přesně tohleto je náš černý hrnec, prostě absolutně všechno, jedeme stoletý nejlepší černý muziky a další porce k jídlu, přidáme si trochu beatu, koření do kotle klepu, odáme se opět tak trochu repu, přichází rapový bozy, you are free, vlastně pro mě jsou úplně všichni rapový bozy, ale tyhle ty to dotáhli vážně daleko, jazz, rap na rádio V a máme tady ještě 30 minut, tak to pojďme ještě oslavit, slunce svítí a to se Marily líbí, ahoj, doufám, že jste happy, doufám, že jste...

US Free na Radio B. Wow, wow, wow, už to tady se mnou zase pěkně hejbe. Dám si drinku lock. What's up, dog? A tak to je teda gól. Přichází Shaquille O'Neal, to znamená co? Že by basketbol? Ne, ne, ne, byl to skvělý rapper a my si teďko dáme tu pravou 90.

Wow, wow, tak tohle to bylo skvělý Shaquille O'Neal a máme tady 90. Dám si trochu piva nebo slívku a co takhle nějakou rapovou dívku. Female rap podání Nicky D. All About You, to je další single z našeho skvělého pořadu Black Eyed Top, takže to ještě stále rozjíme v 90. letech, ovšem trošičku ve funkovým rytmu. Vlastně celý je to funky, i vy, i já, my všichni.

Oh, oh, oh, oh, it's all about you, Mr. Sexy. Mám trochu skepsy, když tady pije Pepsi. Pokračujeme dál, protože léto a takhle znělo v 90kách černý ghetto. Nicky D na Radio B, my pokračujeme stále dál, protože už máme jenom 20 minut před sebou a opět si přejeme trošičku tanečního rytmu v rytmu. Nevím, jestli jsem dneska hrál něco, jaký funky nebo jazz. Nevím, co vy na to? Napište nám, co si myslíte o našem pořadu, o našem rádiu, nebo nám posílejte nějaký fotky, jak jste se šíleně oblíkli. Barvy a lidi koukají jako larvy. Páni, já jsem ale poeta, takže pokračujeme dál, jo? Naplní pecky.

all about jazz from a crazy world.

Že jsme do rock and roll přidali trochu moderního beatu od rovnice ke svatému vítu. Jedeme stále dál, dámy a pánové. Máme tady poslední 10 minut našeho programu. Páni, jak ten čas utíká. Takže se ještě trošičku užijeme funkovýho rytmu, protože je to fajn. Co vy na to? Pak si dáme nějaký gospel. No, uvidíme. Je tady 10 minut, takže ještě jedeme dál.

No a je to tady, dámy a pánové, mám pro vás nemilou informaci. Pomalu, ale jistě končí náš program. Takže moc díky, že jste to se mnou vydrželi. Tohle to byl Black Eintov, tohle to byl Hrnec, který jsem narval dobrou muzikou a doufám, že se vám to líbilo. Hráli jsme funky, hráli jsme soul, hráli jsme jazz, rapovali jsme, hrál jsem rock and roll a jediný styl, na který mi teďko moc nezbyl čas, je gospel. No jasně, když svatí pochodují. Takže díky moc a ahoj. Bůh s vámi. Mějte se krásně a mějte rádi život. Jo, je to super. Ahoj.

0: příležitost přizpůsobivosti v mezinárodních vztazích. Po chladnějších dnech se do České republiky vrátí teplé počasí s teplotami dosahujícími až 30 stupňů Celsia. Slunečný charakter bude převládat, avšak přehánky jsou možné. Teplé podmínky mohou přetrvat i v příštím týdnu, což přináší příležitosti pro venkovní aktivity. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš zveřejnili videa k summitu NATO v Ankaře, kde hodnotili jeho průběh kladně. Zdůraznili však, že Česko je na tom nejhůře z hlediska procentuálních výdajů na obranu. Premiér vyjádřil přesvědčení, že českou delegaci správně zastupovala vláda. Práce na Kbelské ulici v Praze, které měly být dokončeny do 15. srpna 2024, nabírají na zpoždění. Místo očekávaného ruchu se tam často objevuje jen pár dělníků. Společnost TSK tvrdí, že intenzivní aktivity probíhají hlavně pod zemí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Zpomal s náma. Na B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Filmový režisér Takashi Yamazaki, známý díky Godzilla Minus Zero, spolupracuje s legendárním producentem Ridley Scottem na novém sci-fi snímku Nu pro 20th Century Studios. Tento projekt, přestože zatím bez detailů, slibuje spojení dvou významných tvůrců filmového průmyslu. Fanoušci musí být trpěliví, neboť podrobnosti jsou dosud utajeny. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: zahradníku.
1: A nejvíc ze všeho mi vadí plísně a padlí. Tisíce druhů, je to strašný. Je to smutný, postřik bude nutný.
2: Starý, dobrý

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Připravte si popcorn a pohodlně se usaďte k vašim obrazovkám, protože čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale přináší parádní duel mezi Francií a Marokem. Zatímco Francie míří za svým třetím semifinále v řadě, Maroko má na paměti pomstu za porážku z 2017. roku. Sledujte přímý přenos na ČT Sport od 19. hodiny a o 9:30 očekávejte speciální streamy s multizobrazením a statistikami. Máte rádi fotbal a chcete si užít trochu zábavy? Zapojte se do soutěže, kterou nabízí Česká televize a odpovězte správně na otázku. Výhra může být vaše a kdo ví, třeba se přitom i naučíte něco nového o fotbale. Fandíte Tour de France? Zábava začala právě teď. Správně odpovězte na několik otázek a vyhrajte ceny. Navštivte web pro více informací a soutěžte. Libor Hájek, český hokejový obránce, podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose Sharks a míří zpět do NHL. V hlavním týmu Sharks si tento 28-letý hráč může vydělat až 850 tisíc dolarů za sezónu. Po třech letech v pardubické extralize se tak vrací do zámoří, kde se pokusí znovu zazářit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Fort Knox 5, další Amerika na rádiu B. Tentokrát se navrátíme do roku 2004, kdy vznikla tahle optimismem nabitá skladba The Brazilian Hipster. Poslucháte právě teď

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače ze světa zvířat. Vědci otestovali 258 druhů pavouků a zjistili, že nejrychlejším z nich je pavouk běžník, který dosahuje rychlosti 3,6 metru za sekundu. Pro srovnání, většina lidí takovou rychlostí neběží, takže buďte na pozoru, pokud se setkáte s tímto svižným tvorem. Mějte krásný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr zahraničí Petr Mačinka sebevědomě tvrdil, že prezident Petr Pavel nepojede na summit NATO do Ankary a v Turecku se nezúčastní večeře státníků. Nakonec se však prezident Pavel na této neformální večeři objevil, čímž se Mačinkovi předchozí výroky ukázaly jako nepřesné. Tento incident ilustruje proměnlivý charakter diplomatických plánů a důležitost přizpůsobivosti v mezinárodních vztazích. Po chladnějších dnech

0: Delegaci správně zastupovala vláda. Práce na Kbelské ulici v Praze, které měly být dokončeny do 15. srpna 2024, nabírají na zpoždění. Místo očekávaného ruchu se tam často objevuje jen pár dělníků. Společnost TSK tvrdí, že intenzivní aktivity probíhají hlavně pod zemí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nerosta Steel, dlouholetý spolupracovník Artura Russella, přináší své album My Skyscraper, které je oslnivou kolekcí smyslného art folku, neortodoxního diska a experimentálního synth popu. Toto mistrovské dílo, které vyšlo pod labelem Be With Records v roce 2023, nabízí hluboký archivační přehled a je jedním z nejpůsobivějších novinek roku. Přestože je jeho práce zatím převážně známá mezi zasvěcenci, toto album by mohlo otevřít dveře novým posluchačům, kteří objeví jeho jedinečný hudební vesmír. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

A nyní si pustíme remix od Gina Tonickeho. Původně to je písnička od Donny Summer, Back Where You Belong.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Připravte si popcorn a pohodlně se usaďte k vašim obrazovkám, protože čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale přináší parádní duel mezi Francií a Marokem. Zatímco Francie míří za svým třetím semifinále v řadě, Maroko má na paměti pomstu za porážku z 2017. roku. Sledujte přímý přenos na ČT Sport od 19. hodiny a o 9:30 očekávejte speciální streamy s multizobrazením a statistikami. Máte rádi fotbal a chcete si užít trochu zábavy? Zapojte se do soutěže, kterou nabízí Česká televize a odpovězte správně na otázku. Výhra může být vaše a kdo ví, třeba se přitom i naučíte něco nového o fotbale. Fandíte Tour de France? Zábava začala právě teď. Správně odpovězte na několik otázek a vyhrajte ceny. Navštivte web pro více informací a soutěžte. Libor Hájek, český hokejový obránce, podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose Sharks a míří zpět do NHL. V hlavním týmu Sharks si tento 28-letý hráč může vydělat až 850 tisíc dolarů za sezónu. Po třech letech v pardubické extralize se tak vrací do zámoří, kde se pokusí znovu zazářit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B. Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Spolek Děti Země se odvolal proti stavebnímu povolení pro obchvat Břeclavi kvůli spornému kácení stromů. Obávají se nejasného plánu na náhradní výsadbu. Krajský úřad nyní jejich námitku zkoumá. V časných ranních hodinách ve čtvrtek 9. července projel Karlovým mostem císař Karel IV. Se svou družinou připomínající historii mostu. Tato symbolická rekonstrukce přilákala stovky turistů mezi Malostranskou a Staroměstskou mosteckou věží. Událost připomněla položený základní kámen mostu před 669 lety. Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře kritizoval koaličního partnera Tomia Okamuru za jeho nesouhlas s rozhodnutím ministra Petra Mačinky. Macinka plánuje převést finance na podporu Ukrajiny do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, známé jako PURL. Okamura vyjádřil svůj nesouhlas, čímž vyvolal napětí v koalici. Ministr obrany Jaromír Zuna, reprezentující SPD, se v rozhovoru pro deník N vyjádřil, že o rozhodnutí

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Připravte si popcorn a pohodlně se usaďte k vašim obrazovkám, protože čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale přináší parádní duel mezi Francií a Marokem. Zatímco Francie míří za svým třetím semifinále v řadě, Maroko má na paměti pomstu za porážku z 2017. roku. Sledujte přímý přenos na ČT Sport od 19. hodiny a o 9:30 očekávejte speciální streamy s multizobrazením a statistikami. Máte rádi fotbal a chcete si užít trochu zábavy? Zapojte se do soutěže, kterou nabízí Česká televize a odpovězte správně na otázku. Výhra může být vaše a kdo ví, třeba se přitom i naučíte něco nového o fotbale. Fandíte Tour de France? Zábava začala právě teď. Správně odpovězte na několik otázek a vyhrajte ceny. Navštivte web pro více informací a soutěžte. Libor Hájek, český hokejový obránce, podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose Sharks a míří zpět do NHL. V hlavním týmu Sharks si tento 28-letý hráč může vydělat až 850 tisíc dolarů za sezónu. Po třech letech v pardubické extralize se tak vrací do zámoří, kde se pokusí znovu zazářit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Spolek Děti Země se odvolal proti stavebnímu povolení pro obchvat Břeclavi kvůli spornému kácení stromů. Obávají se nejasného plánu na náhradní výsadbu. Krajský úřad nyní jejich námitku zkoumá. V časných ranních hodinách ve čtvrtek 9. července projel Karlovým mostem císař Karel IV. Se svou družinou připomínající historii mostu. Tato symbolická rekonstrukce přilákala stovky turistů mezi Malostranskou a Staroměstskou mosteckou věží. Událost připomněla položený základní kámen mostu před 669 lety. Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře kritizoval koaličního partnera Tomia Okamuru za jeho nesouhlas s rozhodnutím ministra Petra Maczynki. Maczynka plánuje převést finance na podporu Ukrajiny do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, známé jako PURL. Okamura vyjádřil svůj nesouhlas, čímž vyvolal napětí v koalici. Ministr obrany Jaromír Zuna, reprezentující SPD, se v rozhovoru pro deník N vyjádřil, že o rozhodnutí o převodu finančních prostředků na zbraně pro Ukrajinu nevěděl. Naplánované přesměrování peněz na nákup amerických zbraní bylo symbolické, i když přesný objem nebyl upřesněn. Informace aspiruje na zásadní důležitost právě před odletem na summit NATO. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Ujel mi vlak,

0: that's not.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Albion Rahmani se upsal Benátkám a loučí se se Spartou, kde strávil 2 roky na Letné. Přestup 25-letého útočníka údajně přinesl Spartě až 9,5 milionu eur, tedy přibližně 230 milionů korun. Benátky, nováček italské ligy, se tak mohou těšit na posilu, která podepsala smlouvu do 30. června 2029. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka jsou zpět ve hře, i když ne v duchu fair play. Etická komise Fotbalové asociace České republiky je sice na jaře vyšetřovala kvůli podezření z korupce, ale zdá se, že jejich kariéra pokračuje jako góly na struně. Jejich jména se opět objevují na listině rozhodčích a delegátů pro nový fotbalový ročník 2024. Pierluigi Collina, šéf rozhodčích FIFA, jasně odmítl egyptskou kritiku po osmifinálovém zápase Argentiny proti Egyptu, který skončil 3-2. Collina hájil výkon sudích, kteří podle něj jednali zcela nezávisle, a na obvinění ze strannosti odpověděl, že podobné kritiky jsou součástí fotbalu. Připomeňme si, že v této situaci je důležitější nekritizovat rozhodčí, než ztratit míč uprostřed hřiště, což bývá často podceňováno. Připravte si popcorn a pohodlně se usaďte k vašim obrazovkám, protože čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale přináší parádní duel mezi Francií a Marokem. Zatímco Francie míří za svým 3. semifinále v řadě, Maroko má na paměti pomstu za porážku z 2017. roku. Sledujte přímý přenos na ČT Sport od 19. hodiny a o 9:30 očekávejte speciální streamy s multizobrazením a statistikami. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Roll up, they like that. So what? I like that. So what?

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Čtvrtek v Karlových Varech patřil jubilejnímu 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu, kam zavítal i český prezident Petr Pavel. Okamžitě po příjezdu se zúčastnil speciálního uvedení filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který slaví 30 let od svého uvedení do kin. Tento film je považován za jeden z prvních otevřených snímků s gay tematikou. Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzní výjimky Chat Control 1.0, která byla dříve odmítnuta. Neobvyklý proces hlasování umožnil přijetí výjimky, která usnadňuje sledování komunikace. Tento krok, který znepokojuje mnoho občanů, je kritizován za obcházení standardního legislativního procesu. Provoz vlaků mezi pražskými zastávkami Praha Vysočany a Praha Horní Počernice je přerušen kvůli poškození kabelu zabezpečovacího zařízení. Tento incident způsobilo porušení kabelu při výkopových pracích nedaleko trati správy železnic. Omezení postihuje hlavně linky PIDS2, S9 a S22 a očekává se, že bude trvat až 16 hodin. Prezident Petr Pavel úspěšně absolvoval pravidelnou preventivní lékařskou prohlídku, jejíž výsledky byly zveřejněny. Dokument potvrzuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá jeho věku. Prezident je podle posudku plně způsobilý k výkonu své funkce v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

té reality, kde se můžeme potkat, kde můžeme tančit já i ty, děláme na tom, snad je to blízko, urychlovač částic.

posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Albion Rahmani se upsal Benátkám a loučí se se Spartou, kde strávil 2 roky na Letné. Přestup 25-letého útočníka údajně přinesl Spartě až 9,5 milionu eur, tedy přibližně 230 milionů korun. Benátky, nováček italské ligy, se tak mohou těšit na posilu, která podepsala smlouvu do 30. června 2029. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka jsou zpět ve hře, i když ne v duchu fair play. Etická komise Fotbalové asociace České republiky je sice na jaře vyšetřovala kvůli podezření z korupce, ale zdá se, že jejich kariéra pokračuje jako góly na struně. Jejich jména se opět objevují na listině rozhodčích a delegátů pro nový fotbalový ročník 2024. Pierluigi Collina, šéf rozhodčích FIFA, jasně odmítl egyptskou kritiku po 8finálovém zápase Argentiny proti Egyptu, který skončil 3-2. Collina hájil výkon sudích, kteří podle něj jednali zcela nezávisle, a na obvinění ze strannosti odpověděl, že podobné kritiky jsou součástí fotbalu. Připomeňme si, že v této situaci je důležitější nekritizovat rozhodčí, než ztratit míč uprostřed hřiště, což bývá často podceňováno. Připravte si popcorn a pohodlně se usaďte k vašim obrazovkám, protože čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale přináší parádní duel mezi Francií a Marokem. Zatímco Francie míří za svým 3. semifinále v řadě, Maroko má na paměti pomstu za porážku z 2017. roku. Sledujte přímý přenos na ČT Sport od 19. hodiny a o 9:30 očekávejte speciální streamy s multizobrazením a statistikami. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Radio B.
4: When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače ze světa zvířat. Vědci otestovali 258 druhů pavouků a zjistili, že nejrychlejším z nich je pavouk běžník, který dosahuje rychlosti 3,6 metru za sekundu. Pro srovnání, většina lidí takovou rychlostí neběží, takže buďte na pozoru, pokud se setkáte s tímto svižným tvorem. Mějte krásný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Čtvrtek v Karlových Varech patřil jubilejnímu 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu, kam zavítal i český prezident Petr Pavel. Okamžitě po příjezdu se zúčastnil speciálního uvedení filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který slaví 30 let od svého uvedení do kin. Tento film je považován za jeden z prvních otevřených snímků s gay tematikou. Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzní výjimky chat control 1.0, která byla dříve odmítnuta. Neobvyklý proces hlasování umožnil přijetí výjimky, která usnadňuje sledování komunikace. Tento krok, který znepokojuje mnoho občanů, je kritizován za obcházení standardního legislativního procesu. Provoz vlaků mezi pražskými zastávkami Praha Vysočany a Praha Horní Počernice je přerušen kvůli poškození kabelu zabezpečovacího zařízení. Tento incident způsobilo porušení kabelu při výkopových pracích nedaleko trati správy železnic. Omezení postihuje hlavně linky PIDS 2, S9 a S22 a očekává se, že bude trvat až 16 hodin. Prezident Petr Pavel úspěšně absolvoval pravidelnou preventivní lékařskou prohlídku, jejíž výsledky byly zveřejněny. Dokument potvrzuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá jeho věku. Prezident je podle posudku plně způsobilý k výkonu své funkce v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nerosta Steel, dlouholetý spolupracovník Artura Russella, přináší své album My Skyscraper, které je oslnivou kolekcí smyslného art folku, neortodoxního diska a experimentálního synth popu. Toto mistrovské dílo, které vyšlo pod labelem Be With Records v roce 2023, nabízí hluboký archivační přehled a je jedním z nejpůsobivějších novinek roku. Přestože je jeho práce zatím převážně známá mezi zasvěcenci, toto album by mohlo otevřít dveře novým posluchačům, kteří objeví jeho jedinečný hudební vesmír. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio B.
5: Imagine what the world could be.

se tu snažím představit si nepředstavitelný, ale kdybych s tím přestal, moje myšlenky jsou temný, takže musím, jinak se dusím, prostor se zmenšuje, bez dobra dojde k implozi, já nechci.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Čtvrtek v Karlových Varech patřil jubilejnímu 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu, kam zavítal i český prezident Petr Pavel. Okamžitě po příjezdu se zúčastnil speciálního uvedení filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který slaví 30 let od svého uvedení do kin. Tento film je považován za jeden z prvních otevřených snímků s gay tematikou. Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzní výjimky Chat Control 1.0, která byla dříve odmítnuta. Neobvyklý proces hlasování umožnil přijetí výjimky, která usnadňuje sledování komunikace. Tento krok, který znepokojuje mnoho občanů, je kritizován za obcházení standardního legislativního procesu. Provoz vlaků mezi pražskými zastávkami Praha Vysočany a Praha Horní Počernice je přerušen kvůli poškození kabelu zabezpečovacího zařízení. Tento incident způsobilo porušení kabelu při výkopových pracích nedaleko trati správy železnic. Omezení postihuje hlavně linky PIDS2, S9 a S22 a očekává se, že bude trvat až 16 hodin. Prezident Petr Pavel úspěšně absolvoval pravidelnou preventivní lékařskou prohlídku, jejíž výsledky byly zveřejněny. Dokument potvrzuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá jeho věku. Prezident je podle posudku plně způsobilý k výkonu své funkce v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Filmový režisér Takashi Yamazaki, známý díky Godzilla Minus Zero, spolupracuje s legendárním producentem Ridley Scottem na novém sci-fi snímku Nu pro 20th Century Studios. Tento projekt, přestože zatím bez detailů, slibuje spojení dvou významných tvůrců filmového průmyslu. Fanoušci musí být trpěliví, neboť podrobnosti jsou dosud utajeny. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Albion Rahmani se upsal Benátkám a loučí se Spartou, kde strávil 2 roky na Letné. Přestup 25-letého útočníka údajně přinesl Spartě až 9,5 milionu eur, tedy přibližně 230 milionů korun. Benátky, nováček italské ligy, se tak mohou těšit na posilu, která podepsala smlouvu do 30. června 2029. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka jsou zpět ve hře, i když ne v duchu fair play. Etická komise Fotbalové asociace České republiky je sice na jaře vyšetřovala kvůli podezření z korupce, ale zdá se, že jejich kariéra pokračuje jako góly na struně. Jejich jména se opět objevují na listině rozhodčích a delegátů pro nový fotbalový ročník 2024. Pierluigi Collina, šéf rozhodčích FIFA, jasně odmítl egyptskou kritiku po osmifinálovém zápase Argentiny proti Egyptu, který skončil 3-2. Collina hájil výkon sudích, kteří podle něj jednali zcela nezávisle, a na obvinění ze strannosti odpověděl, že podobné kritiky jsou součástí fotbalu. Připomeňme si, že v této situaci je důležitější nekritizovat rozhodčí, než ztratit míč uprostřed hřiště, což bývá často podceňováno. Připravte si popcorn a pohodlně se usaďte k vašim obrazovkám, protože čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale přináší parádní duel mezi Francií a Marokem. Zatímco Francie míří za svým 3. semifinále v řadě, Maroko má na paměti pomstu za porážku z 2017. roku. Sledujte přímý přenos na ČT Sport od 19. hodiny a o 9:30 očekávejte speciální streamy s multizobrazením a statistikami. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Big Beat na Bčku. To může.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Albion Rahmani se upsal Benátkám a loučí se se Spartou, kde strávil 2 roky na Letné. Přestup 25-letého útočníka údajně přinesl Spartě až 9,5 milionu eur, tedy přibližně 230 milionů korun. Benátky, nováček italské ligy, se tak mohou těšit na posilu, která podepsala smlouvu do 30. června 2029. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka jsou zpět ve hře, i když ne v duchu fair play. Etická komise Fotbalové asociace České republiky je sice na jaře vyšetřovala kvůli podezření z korupce, ale zdá se, že jejich kariéra pokračuje jako góly na struně. Jejich jména se opět objevují na listině rozhodčích a delegátů pro nový fotbalový ročník 2024. Pierluigi Collina, šéf rozhodčích FIFA, jasně odmítl egyptskou kritiku po 8finálovém zápase Argentiny proti Egyptu, který skončil 3-2. Collina hájil výkon sudích, kteří podle něj jednali zcela nezávisle, a na obvinění ze strannosti odpověděl, že podobné kritiky jsou součástí fotbalu. Připomeňme si, že v této situaci je důležitější nekritizovat rozhodčí, než ztratit míč uprostřed hřiště, což bývá často podceňováno. Připravte si popcorn a pohodlně se usaďte k vašim obrazovkám, protože čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale přináší parádní duel mezi Francií a Marokem. Zatímco Francie míří za svým 3. semifinále v řadě, Maroko má na paměti pomstu za porážku z 2017. roku. Sledujte přímý přenos na ČT Sport od 19. hodiny a o 9:30 očekávejte speciální streamy s multizobrazením a statistikami. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia B. Od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná rapová hodinka Rádia B, a.k.a. pořad Boom Bap. Já doufám, že se máte všichni fajn, máme krásný počasí, i když teď v posledních dnech nám trošku zapršelo, ale to už bylo potřeba, protože to vedro bylo nesnesitelný. Dneska si dáme jako vždy cestu od současného undergroundu až po legendy, který utvářely tenhle ten hudební styl. Dáme si možná nějaký rubriky, který máte rádi v Boom Bapu. No a prostě takový ten klasický Boom Bap, jak jste zvyklí. Takže udělejte si pohodlí, nalejte si něco dobrýho a pojďme na to. Dneska začneme skvělou věcí. Barry Darkly alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. Hodně veselá věc. Za mě na začátek úplně ideální, takže pojďme na to. Tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Příjemný poslech.

0: Until next time.
1: Ladíš Radio Béčko a pořád Boom Bap. Tohle byla první petelice dnešního dílu. Barry Darkly alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. No a my se přesouváme na další track. Tam nás čeká trojice M.Dot, Confidence a Master Ace a track Roll Coaster Part 2. Master Ace, to nemusím dlouze představovat, živoucí legenda na scéně už

0: Confidence, ten zase patří mezi producenty, který si stále zakládá na klasických samplovaných beatech, no a to je přesně spojení generací, který drží boom bap při životě. Pojďme na to, tahle pecka rozhodně musí dneska zaznít a taky zazní.
1: M.Dot, Master Ace, Confidence. Life's a roller coaster, let's go. Hey yo, yo, y'all been with me on this roller coaster ride. Life's a roller coaster, let's go.

Posloucháš Boombap na Radio Wave, no a další kol si dneska pustíme týpek, který si říká Word Perfect, je to borec LA, který si i sám dělá beaty a musím říct, že je to hodně povedený, moc mě baví, no a my si pustíme jeho novější věc s názvem Festival Drugs, která je docela aktuální, takže se docela hodí. Pojďme si to pustit, tohle je Word Perfect a Festival Drugs na Wave.

Tak jo, já myslím, že dnešní boom bap se nám pěkně rozjíždí a já doufám, že to zůstane rozjetý i s dalším trackem, který si dneska pustíme. Čeká nás Kvazi, týpek, kterýho jsem donedávna neznal, ale musím říct, že mě docela baví. Pustíme si jeho novou věc s názvem Real Good. No a schválně, jestli poznáte, z čeho je použitý sample na tom beatu, já myslím, že to je docela jednoduchý, ale schválně taková jednoduchá hádanka. Pojďme na to, Kvazi a Real Good.

nedávnem na festivalu Rock for People a já musím říct, že z videí, který jsem viděl, to vypadalo hodně našlapaně a moc mě mrzí, že jsem tam nebyl a já doufám, že Gorillaz ještě někdy uvidím, že se mi to poštěstí. No nic, my jdeme k dalšímu tracku, dáme si bandičku Astree, což je jazz rapový duo z Británie, k ním se přidává Akil Dayson a jejich nová společná věc s názvem Cool Cat, jazz rapová věc. A myslím, že se nám to pěkně hodí do dnešního dílu, tak pojďme na to, pokračujeme v jízdě.

stále ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko, no a další věc, kterou si pouštíme, tak to je za mě docela nečekaná záležitost, nebo minimálně já jsem o tom nevěděl, že se něco takového chystá. Kuniva a Swift McWay z D12 vydali nový album s názvem D12 Forever a to vyšlo 16. června, najdeme tam celkem 15 tracků. No a společně s nimi se tam objevou různí hosti na majku a já jsem vybral z tohohle alba track s názvem Tenderism, kde se právě na featu objeví Method Man. Já musím říct, že to je hodně povedená věc, i celý to album je dost povedený, takže rozhodně doporučuji poslechnout. No a my si pojďme pustit track s názvem Tenderism na featu s Method Manem.

Pokračujeme v jízdě a teďko zavítáme do Evropy. Dlouho jsme si nic nedali z Francie, takže to napravíme. Francouzský věci jsem měl lidsky moc rád, jejich beaty mají takový osobitý kouzlo, je to úplně něco jiného než americký věci a mě to prostě vždycky bavilo. Takže pojďme napravit tu absenci francouzského rapu v boombapu. Čeká nás DJ Menas, Triptych, Dabas a Greg Fright a jejich nová společná věc s názvem Guy Edit. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, no a my trochu přivostříme. Další věc, kterou si budeme pouštět, mají na svědomí dva borci. První z nich je Norman Sen a druhý si říká Blanco Baby Mob. Jejich společná věc s názvem Overlook It mě rozsekala na první poslech a musím říct, že to je fakt libový spojení trapu s Bumbepem, hodně hutnej zvuk. No, posuďte sami, je to velká petelice.

0: Posloucháš Bumbeb na Bčku a koukám, že ten čas zase neskutečně letí, takže pojďme si dát nějakou tu rubriku. Začneme rubrikou Česká, Slovenská, Pecka. Dneska si dáme jeden ze základních pilířů slovenského rapu a to jsou Trosky. Album z roku 97, dáme si track s názvem To jsme my, legendární to záležitost, pojďme si to připomenout. Tohle je Bumbeb na Bčku.
1: Trosky v plné kráse, 97, ideme.

to the classic. Tak, tohle byla rubrika Česká, Slovenská, Pecka, dneska Trosky a to jsme my. No a my se přesouváme z jedné rubriky hned na druhou a tentokrát klasik, dáme si Rakima a neskutečnou klasiku It's Been a Long Time, rok 96, produkce DJ Premier, pojďme na to.

Tak jo, bando, tohle byl Rakim v rubrice Classic. No a než se nám čas nachýlí úplně ke konci, tak nesmíme zapomenout taky na album dnešního Boombapu. Dneska jsem vybral album od Nase, Krále New Yorku. Vybral jsem album z roku 2004, Street Disciple. Jako vždy dva tracky, ještě bych chtěl zmínit, že tuhle věc mám na desce, stejně jako všechny ostatní věci, které vám pouštím v rubrice Album. A pořídil jsem ji na webové stránce gramostore.cz, kde můžete najít skvělý raritní kousky, jak už hiphopových alb, nebo taky jiných žánrů. Rozhodně doporučuji navštívit gramostore.cz, mají tam fakt výborné věci a řekl bych, že v té kvalitě a v těch vydání, které tam jsou, za hodně dobrou cenu, takže doporučuju. No a teďko už k rubrice Album na Street Disciple, jako vždy dva tracky, první z nich Remember the Times a druhá Street Disciple, kde se taky na lehkých vokálech podílel Nasův otec Oludare.

Tak jo, přátelé, je to opět tady, jsme na konci dalšího dílu pořadu Boom Bap. Já doufám, že jste si dnešní výběr užili stejně jako já, že vás to bavilo. Díky za poslech, že jste vydrželi poslouchat až do konce, díky za vaši přízeň, moc si toho vážím. A jestli jste objevili nějaký nový jméno, nebo jste si připomněli jednu z legend, kterou jsme si dneska pouštili, tak tenhle

Dangerous Ground. A přátelé, mějte se krásně, užívejte léto a hlavně dávejte na sebe pozor. Slyšíme se příště v dalším dílu pořadu Boom Bap. Čau.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: chtěl.
1: No jo.
0: A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek.
1: A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhé době s Alíkem, s Fastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

posluchače, který nevidím na Facebooku, a poslouchaj Eteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

Skopecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Mišmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hrávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotá. Nevadí. To už nevadí.

ma překvapilo. Jsou Mode Step známé. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step duze rád.

Wait a minute now. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal, Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Ty vole, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. I když Police, možná Roman

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Ať do toho, myšmaše.

Rob Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Roberto Menek. Wow, hodím z tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál. 4. února Broxy a nejen tam, nicméně Broxy bude i moje maličkost.

Každopádně posluchači Rádia B, dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Roudnického studia, právě jeho, a následně pokračuje DJ Snake a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdan, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to deal. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress kódy, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. A bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád. A Gypsy

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage Sea. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte pohodlně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage Sea číslo 168, Cvrko Brko ve studiu. A zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, hladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s bočinmi od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně, takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře, paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci a pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30, takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubář, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: Srkosrci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi střela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával vole vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mně nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal. A já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach z NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik je hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic, Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: No a za námi je Mr. Bombastic. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako děsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já se mám v minulém díle, v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápěcký kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde. Nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku. Jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: Dubois selection without objection!

dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům. A už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále. A doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Práve ladíš Vintage Sea.
1: No ako tvorci moji, my pomalunku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v Pivo.cz a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví. Ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: enormní,
1: intergalaktický,
2: extrém,
0: titánský,
3: megalomanský,
0: monstrózní,
3: gargantuánský,
1: supermasivní,
0: gigantický,
4: malý pátek.
1: Malý párek? Ne, vole, malý pátek.
4: Malý pátek.
0: Malý pátek, to já žeru.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten čas na pořád Malý pátek na Radiu B. V dnešním pořadu, jako vždy, vás provede DJ Cynic a užijeme si hodinu drum'n'bassové hudby, nových, ale i starších skladeb od populárních producentů, ale také neznámých a málo známých. Dále si povíme o nadcházejících akcích v průběhu pořadu, ale a společně si to užijeme. Začínáme skladbu Dreaming od producenta Spy a já vám přeji příjemný poslech.

Brazílie, pak se přestěhoval do Londýna, do Anglie a svoji kariéru začal kolem roku 2003, kdy začal hrát po klubech a různých barech a potom v roce 2005 vydává na Metalheads svoji první skladbu. My jsme dnes slyšeli Dreaming, ta nám odstartovala dnešní pořad.

této skladbě nás čeká dvojice skladeb Ganja Madness a What You Gonna For Me. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Skončila nám dvojice skladeb Ganja Madness od Future Assassins a druhá skladba byla What Got For Me od Pirapus a Signum. My si teď pustíme skladbu od Break Age a Rico Dunn. Já vám ji pak dám ještě od začátku, protože bych se vám chtěl říct první informaci o akcích a hned to bude taková jedna negativní malinko, protože letos nebudeme dělat Drammy Bassy Opener. Někteří z vás už si všimli, že to neproběhla žádná událost a tady ty věci. Teď na Humberku byla jedna akce, to dělali kluci Keblický a my letos vynecháváme po všech těch letech a budeme se soustředit na jiné akce, hlavně na naši akci v tunelu a to bude o vinobraní. To je až v září a mezi tím se uvidíme na některých akcích a jedna z těchto akcí budou narozeniny Rádia B. Ten samý den 15. srpna bude v Teplicích na zámku Doubravka techno a drum and bass akce, kde vystoupí spoustu skvělých DJs. A i já si zahraju na drum and bassové stage. Na techno se představí Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quicky, I'm Jacob, Majsny, Simír a Tim Clock. Tato akce Doubravka, elektronický hudební festival. Není to zámek, omlouvám se, je to Hrad. Hrad Doubravka. 15. srpen 26. Techno Drum and Bass. A za Drum and Bass vystoupí Nitrofix, Gizmo, Marshall, Fat Ferry, Vormik, Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis a DJ Cynic samozřejmě. Takže sledujte tuto akci Doubravka s dvojitým V. Electronic Music Festival v Teplicích 15. srpen. V ten samý den máme narozeniny Rádia B, akce v Podzámčí. Můžete se těšit na skvělý program, který bude zveřejněn na našich stránkách. Já zatím moc nevím, ale můžete se rozhodně na co těšit. Minule jsme tam měli Kata, tak uvidíme, co se podaří domluvit letos. A další dvě akce, to jsou vinobraní, jedno litoměřický a jedno roudnický. A o tom vám řeknu v dalším vstupu. Teď si dáme od začátku skladbu od Break Age a Rico Dunna pod názvem Control. Posloucháte Malý

řekli jsme si, že 15. srpna máme dvě akce, jednu v Roudnici a jednu v Teplicích. Já se vrátím k té Roudnici narozeninám. Samozřejmě vystoupí DJové Rádia B. Letos nebudeme mít hosta, zastaneme to sami, ale bude to famózní jako vždycky, když přijdete a děláte atmosféru. Hosta vymyslíme na příště a akce začíná od 14:00 a končíme v 22:00.

srpnu máme zářijové akce, v září máme vinobraní Rudnice, to je 12.9., kde budeme mít Radio B stage a o týden později je Litoměřické vinobraní, kde máme stage v tunelu, budeme mít dvě letos stage, techno a drum and bass. A rozhodně se máte na, to, na co těšit v obou městech a my se těšíme na vás. 12.9. Rudnice a 19. Litoměřice. V Litoměřicích rozhodně zajděte na Dominikánské náměstí, kde začíná ta elektronická paráda pro nás, kde vlastně paskvilovod Explosive Stage to rozjede do 10 hodin povolených a tak rozhodně zavítejte a užijte si tam pěkně na vzduchu a po 10. hodině se přesuneme do podzemí a můžeme tak vinobraní užít až do konce. Do 5, budu se snažit do 6, uvidíme, kolik sil nám zbyde. My jsme slyšeli skladbu No Looking Back od Bass Stripper a teď v podkresu máme skladbu Jack od producentů Breach a Oaks. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

zdravíme do na Beat for Love, kde také máme zástupce Rádia B, Net, Base Coffee, Fefe a STVS. Takže všechny tady ty zdravím celou tady tu bandičku všech, co tam jsou, a moc si to užijte. Včera vás to spláchlo, ale všechno se podařilo zachránit. Tak, můžete užívat dál. A i my jedeme dál a máme tady skladbu od Limbs a Any, sorry. A je to Checks Up.

Skladba Muevete nám práve dozněla od producenta Critical, psáno s káčkama, ne s céčkama. Výborná záležitost taneční a nám už začíná Everything in its right place od producenta Buckwell. Pojďme si společně užít na Bčku pořadu Malý pátek.

po skladbě Answers od Ine a Verbs následuje Blanks Circle od VS a SMG. A já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu akci, a to je Libuchovická pouť, kde budeme mít malinkou stage a občerstvení u zátoky, úplně u řeky Ohře, hned vedle mostu z druhé strany celý té poutě. Tak tam se rozhodně zastavte, pokud budete v Libuchovicích na pouti. A ta se koná 7. až 9. srpna, týden před narozeninama v Rádiu

čeká ještě jedna skladba od těchto producentů Mercurial. A poté už nám zbývají pouze dvě skladby. Vždycky to uteče po té půlce neuvěřitelně. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Put me on. Pořád Malý pátek je tady každý čtvrtek o 9 hodin. S rekapitulací v neděli, ve čtvrtek zase v neděli a pak zase naživo Malý pátek ve čtvrtek.

Takže pokud byste náhodou zmeškali dnešní živý vstup, tak máte další 3 šance a za 14 dní máme tady nový díl. Další skladba je od Paperclip a Machine pod názvem Moon Eraser. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Blížíme se pomalu ke konci.

A my tady máme dnešní poslední vstup a já bych se vám chtěl všem moc poděkovat za poslech novým i stálým posluchačům. Choďte na Mejdany, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a choďte na všechny Mejdany všeho druhu, nejenom Dravon Bejzu, užívejte si život, užívejte si léto, hodně pijte, nejenom alkohol. Těším se na shledání na některých z akcí, které pořádáme, nebo kde budu vystupovat. A mějte příjemný, hezký večer. My dnes končíme skladbou Absent Minded od Empty Signs. Je to estonský producent, kterého jsem nedávno objevil. A jeho skladby rozhodně stojí za to, tak si ho pojďme malinko dnes představit jeho první skladbou. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku. Zdraví vás DJ Cynic. Čuza čau, díkum dík. Absent Minded, Empty Signs.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Skladbu Don't You Want Me od kapely Human League určitě všichni znáte. No a přesně tuhle skladbu si vzal na starost německý DJ a producent Purple Disco Machine a trochu ji zremixoval. Tak si to pojďme.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Radio Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma. Teprve žiješ. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: for the man to gain the world and lose his soul.
1: Radio B.